Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

kopček, čo nám v mrkve dvíha kopček, dvíha kopček, dvíha vrtko. Jaj, veď je to malý krtko, rie krtko, tlačí hlinu, toril

0: labku poskávam. Slečna a či mladá pani, ja som slušne vychovaný.
1: Slečna, zatiaľ slečna.
0: Môže